0: kto iný by mohol byť zlatým klincom Túfaranka Festu než Túfaranka. Nášmu mikrofónu neušiel jej kapelník, ktorému pri otázke na najbližšie koncerty pomáhala celá kapela.
1: Jenda Bílek, kapelník domácej Túfaranky, hostiteľskej kapely. Ja sa teraz zahrám na úplne neznalého pomerov. Túfaranka ze Šakvic a Túfaranka Fest je v Rakvicích. Prečo?
2: No pretože tady krásne prostredí a my si to deláme vlastne od roku 2005 a tenkrát ešte v Šakvicích nebylo, ako už to tam zelebené, ale tenkrát ešte tam nebyli tak prostredí takové kvalitní a dneska už to prostredí ako tady, už to je zažitý prostredí, už to nemeníme. Jo.
1: Takže poslucháč už je na to zvyknutý, tá návštevnosť je tu teda úžasná, je taká každý rok?
2: No zhruba jo, plus minus 100 lidí, áno, krásná.
1: Túfaranka ako teda logicky stálica tohoto festivalu, hrávate za každým s takým tým vedomím, že treba priniesť niečo nové na ten Túfaranka Fest, alebo skorej sú ľudia radi za tie staré, dobré vaše osvedčené hity?
2: Spíš ako ten repec vždycky vychází z toho ranku té Túfaranky a občas je tam hozený takový ten jako nějaký bombonek, který je novej, ale jako neděláme to tak, že bychom jako každý rok hráli něco nového.
1: Túfaranka momentálně so svojím letním programem je na tom ako? Máte tohto ročné leto nabité plné, alebo si doprajete čas aj na nějaký oddych?
2: No v každém případě budeme hodně opálení. Já si prosím tě nepamatuju, kde hrajem příští týden, takže jestli budeme hrát na Slovensku. Kluci, mám tady kluky kolem sebe?
3: Palkovice.
2: To, ale to je Fridek Místek, no a takže... Na Slovensku. Něco tam. Jo, počkej. V Němšovej hrajem. Koliká ty hrajem v Němšovej, kluci?
3: Za měsíc.
2: Za měsíc od jedenčka hrajem v Němšovej. Ale úplně není to třeba přesný, aby tam zas nebyli lidi a nečekali, jo?
1: Výborne, tak my to ešte upresníme, každopádne ďakujem.
0: No a Jenda Bílek sa trafil takmer presne. Koncert Túfaranky v Nemšovej bude 14. augusta.

0: Minulý týždeň v našej relácii pozýval do Rakvíc i Ratíškovíc obľúbený spevák, moderátor a náš brnenský rozhlasový kolega Karel Hegner. Ten sprevádzal obe podujatia hovoreným slovom.
1: Karliček Hegner, známy to spevák, dychovkový moderátor. Takisto dnes v ktorej z úloh?
2: V úloze dneska tam povídám jenom takhle. Tak uvádím nejaký ty kapely, nejaký ty písničky a raduju sa, jak krásne hrají kapely.
1: Minule sme sa bavili v minulotýždňovej kapele hraje. Mirka sa pýtala, že či si ešte niekedy tak zaspievaš, keď ťa popri tých moderátorských povinnostiach oslovia, že či by si náhodou dneska už k takému došlo?
2: Dneska ne, a myslím, že ani nedojde. Ale jako samozřejmě, když mě někdo pozve, tak jdu, ale nikdy se tam necpu, jo? Nikdy nelezu, že bych tam seděl a najdu tam skočím, jo, a začnu zpívat. To se nedělá prostě. To bych si nikdy nedovolil a fakt jsem to nikdy neudělal.
1: Napriek tomu víme, že jsou aj taky.
2: Ano, říkáš to naprosto přesně.
1: Dnes Rakvice, zajtra Ratíškovice, možno tak z pozície skúseného moderátorského dychovkového harcovníka, také porovnanie možno tých akcií. Tu je to, aké je možno pre aký typ poslucháča vhodnejšie, aké je to v Ratiškoviciach?
2: Oba dva sú vhodné pro poslucháče. Oba dva mají své kouzlo, že jo, Ratiškovice to je historie, to je tradice mnoholetá, to byl tuším rok 68, kdy to tam bylo založeno, což značí, že to je opravdu teda dlouhá historie. Tady je to jakoby 20. ročník pseudo, protože dva ročníky nebyly, že jo, kvůli covidu, ale jako tady je to takové rodinnější a tam je to zase takové, že rozprostřenější na tom hřišti, tak všechno má svý kouzlo, no. Ale kapely hrají vždycky s radostí, s chutí, myslím, tam i tady.
0: Karla Hegnera nakoniec na oboch víkendových festivaloch na pódium spievať nikto nepozval, tak mu to vykompenzujeme aspoň teraz. Karel Hegner a Glória.

0: No a teraz hurá naspäť na Moravu, konkrétne do Ratíškovíc na Medzinárodný festival dýchových hudieb, kde v nedeľu 12. júla kapely z Moravy, Slovenska či Holandska vyhrávali už na 58. ročníku tohto podujatia. Mojou prvou respondentkou bola riaditeľka festivalu pani Jana Koplíková.
1: 58. ročník už sa koná tento rok. Kedy to začalo, ako to začalo, prečo to začalo?
2: Takže pekné odpoledne. Je to 58. ročník, jak už tady bylo zmíněno. Proč to začalo? Bylo to z iniciativy muzikantů, respektive tří srdcařů muzikantů, kteří chtěli ukázat prostě své umy, to, co umíjí, a chtěli, aby se lidi setkávali a mezi sebou i dechovky vlastně porovnali svoje kvality. Byl to jeden z mála festivalů tady v široko daleko a proto my mu kolikrát dáváme i přívlastek, že je to Moravský Kolín, protože vlastně po Kolíně to byl druhý největší festival dechových hudeb v Československé republice.
1: Už se to teda darí držet 58 rokov, čo je teda samozřejmě úžasné. Ako sa taký festival kreuje celý? Ako to vlastně celé vzniká?
2: Samozřejmě je to buď na popud diváků nebo tady našich návštěvníků festivalu, kteří potom píší takové hodnocení, za což já teda samozřejmě moc děkuji. A je to hodně inspirativní a navádí to na to, koho vlastně ten další ročník máme sem pozvat. Takže je to i o divácích, co by se jim líbilo, dávají své tipy. Je to samozřejmě i o muzikantech, kteří třeba tady hrají s nějakou jinou dechovou hudbou a napíší, že hrají ve své dechovce a ta ještě v Ratíškovicích nevystupovala. Já dávám samozřejmě možnost i začínajícím dechovým hudbám, mládežnickým dechovkám, protože tyto mládežnické a dětské nemají možnost vlastně vystupovat na velkých festivalech, a tak toto je jedinečná příležitost, aby se mohli svým způsobem, jak když teda vyprezentovat.
1: Do budoucna ještě nějaké, dajme tomu, že cíle, aké máte, že kam by se to ještě možno dalo posunout, aj keď teda pri 58 ročnom festivale to už nie je jednoduché, ale predsa len sa spýtam.
2: No, já osobně bych to samozřejmě chtěla do toho 60. ročníku, aby ten 60. ročník byl zajímavý, aby program byl krásný, aby se to prostě všem, kdo sem přijíždějí, líbilo, protože si velice vážím těch lidí, kteří sem přijedou ze širokého okolí a přijedou vlastně každý rok, což máme tady jako své přátelé už, kteří sem jezdí 30, 40 roku, takže za to já jim strašně moc děkuju. A 60. ročník bude určitě tak takový trošku zavazující, protože festival jako takový nebo vůbec veškeré ty kulturní akce jsou o financích, tak věříme v to, že obec bude nákloná k tomu, aby jsme tady ty ročníky ještě nějaké udělali. Bude Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, kteří bývají vlastně hlavními finančními patrony našeho festivalu, že budou i do budoucna nám tady zůstanou nám věrní.
0: Ako paní riaditeľka festivalu povedala, priestor tu dostávajú aj mladé kapely a presne také boli prvé dve v nedeľnom programe. Kapelníka prvej z nich, Pavla Daďu, som si odchytil hneď, ako jeho sebraňáci zišli z pódia. Konkrétne pri nich ma naozaj zaujímal najmä ten zvláštny názov kapely. Na festivale však všetko fičalo tak rýchlo, že nájsť chvíľu ticha na rozhovor bolo naozaj náročné. Veď posúďte sami.
1: Nás sa s tejstovankou napríklad stále pýtajú, kde sú tejstovaní. Prosím ťa, máte aj vy tento problém, že kde sú sebranice?
3: Také, také.
1: Tak nám vysvetli, ako je to s tým vašim názvom.
3: Tak bylo nás hodně dedín a nemohli sme se dohodnúť, zkrátka jistě, jak se budeme jmenovat, tak nakonec vyhráli sebraňáci, že jsme pozbíraní.
1: A ještě jaké názvy byly v konkurze například?
3: Pavlovanka a tak dále, takový ty názvy, nebo Roštěňáci, Roštěnka a tak dále. To se nám nelíbilo moc, takže...
1: Výborně, a teraz to začne aj po rozhovore. Na druhou otázku jsme se museli presunout, lebo začala nám do toho hrát dýchová hudba za Humenka, ale zpět k sebraňákom. Ta vaša lokalita, ještě aby jsme našemu slovenskému posluchačovi přiblížili, že odkiaľ vlastně jste?
3: Roštění, to je taková dědinka vedle Holešova, Kroměříže a tak. My jsme vlastně všichni začínali v Zušce v Hulíně a tam nás právě pan učitel Voříšek dal dohromady. A potom, jak jsme odrostli a doplňovali nás, tak jsme si řekli, že nám to bude chybět, tak jsme založili vlastně na vlastní pěst tady, aby jsme se setkávali dál.
1: Vy máte ten věkový priemer 20 rokov, jsem počul. Tebe sa to ako kapelníkovi ako darí ukočírovať takúto neskrotnú partiu mladých ľudí?
3: Niekdy ťažko, ale oni sú celkem vnímaví, takže dají sa.
1: A ešte si možno povedzme, nejaká nahrávka, už máte niečo na konte, alebo sa niečo chystá?
3: Nahrávku oficiálne ešte úplne ne, spíš na YouTube sú takové různé veřejné skladby, ale snažíme sa dať dohromady skladby na CDčko a natočiť CDčko.
1: Výborne, a ešte možno skúsme pozvať na nejaké podujatia koncertného typu, kde vás najbližšie možno uvidíme.
3: Určite to bude tam chválno v Lísky, ktoré budú následovať, a potom je to v zahrade Viešky a tak dále. A je možnosť proste na sociálnych sítích sa podívať. Máme všechno napsané, ať na stránkach, tak na Facebooku a na Instagramu.

0: No a čo všetko teda ponúkol 58. ročník Medzinárodného festivalu dýchových hudieb v Ratíškoviciach? Mládežnícke kapely Sebraňáci a Záhumenka, domáca veselá muzika z Ratíškovic, jubilujúci Vracoviaci a ich dýchovkoví priatelia Západská z Holandska, muzikanti Ladislava Prudíka, Žadoviaci, Naša Drietomanka a Stříbrňanka. Podujatím sprevádzal nielen dnes už spomínaný Karel Hegner, ale aj Dagmar Kamas-Bielíková.
1: To je osôbka spojená s festivalom v Ratíškoviciach. Už nejaký ten rôčik. Dnes samozrejme z pozície moderátorky, ako vlastne došlo k tomuto spojeniu? Že ty a tento festival.
2: Krásný den, moc vás zdravím. Letos je to můj 12. festival už. Je to neuvěřitelné, jak to letí takhle. 12. v roli moderátorky, jinak v roli účastníka nedokážu říct, ale myslím si, že jsem tady třeba tak 8krát hrála předtím. Došlo k tomu velkou náhodou. Já jsem totiž začínala moderovat s Karlem Kopřivou, který tady festival mnoho let moderoval spolu s Růženkou Dobešovou. Vlastně ten jeden rok Růženka měla jet někam moderovat s Mistříňankou. A tak právě Kája navrhl, že bych se mohla jít s ním. Řekl mi, ať si to poznačím, že neví, jestli to projde. Pak mi volal, že to teda prošlo, no a tak jsem tady byla. Bohužel Kája ještě ten samý rok nás opustil do muzikantského nebe a tak jsem si říkala, no kdo ví, asi to byly moje první a zároveň poslední Ratíškovice, ale asi to nebyla žádná hrůza nebo tragédie a příští rok už jsem tady byla sama a od té doby už to tak nějak jedu.
1: Ty máš na starosti aj propagaci tohto festivalu na sociálnych sieťach, čo teda viem, že teba asi dosť baví. Povedz mi možno, aké úskalia v sebe skrýva takáto práca, lebo samozrejme na sociálnych sieťach, tak tam sa asi snažíme trošičku priniesť tú dýchovku k tomu mladšiemu publiku. Tuto, čo som videl, tak je skôr tá staršia generácia zastúpená v hľadisku. Ako sa dá vlastne toto sklbiť, aby prišli všetci?
2: No, bolo by skvelé, aby prišli všichni, ale ja to beru tak, že aspoň ti, co neprídu, uvidí niektoré třeba pasáže z festivalu a řeknou si, tyjo, to je super, nebo tahle kapela hraje výborně a bude to i skvělá reklama pro tu kapelu, že si ji třeba zavolají na nějakou jinou akci, anebo právě ti lidé, co to vidí, si řeknou, tak příští rok přijdu naživo. Ono nevždy má člověk možnost, prostor, různé rodinné konstelace na to, aby přišel na festival, nebo těch akcí je prostě spousta, takže beru, že i já sama se ráda aspoň někdy podívám třeba na nějakou reportáž nebo na nějaké videa z jiné akce, které jsem se nemohla zúčastnit naživo.
1: Super, a ještě taká posledná osobnější otázka. Čo ty například z té dnešnej ponuky máš úplně, že taký osobný top?
2: Co se písniček týče, tak já vždycky zmiňuji, že moje velmi oblíbená a zároveň neoblíbená polka je Slavíček od Miloše Procházky a Ivanky Škrhákové. Já tomu říkám lobotomická polka, protože tu si pak člověk opravdu ještě minimálně další týden zpívá. A co se týče kapel, tak mám velmi ráda Drietomanku, mám velmi ráda Stříbrňanku, na tom jsem, troufám si říct, vyrostla úplně, nebo vždycky, když jsem v mládí jsem jezdívala, tak hlavně prostě na Stříbrňanku, na Drietomanku, ale musím říct, že ten výběr je skvělý v tom, že třeba i dechová hudba Sebraňáci, jsou to mladí muzikanti, byli tady poprvé, hráli úplně parádně, dechová hudba Záhumenka, troufám si z mé pozice říct, že jsou to děti ještě a taky hráli krásně, takže za mě každá ta kapela, která se vlastně jako aspoň snaží a je tam taková ta láska k té dechovce, tak ta tady má být a ta hraje. A pokud to takhle je, že ty lidi mají opravdu tu dechovku v srdci, tak to jde vždycky poznat, než když je to jenom nějaká, nechci říct jako uměle vytvořená kapela, ale prostě člověk to